si za nej nekoupíš. Jo, karton na bórek a taky porcelán. Som odrýma cibulkama, tapety parmazán.

smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.